0: Vrať se do hrobu, proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu, nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd, a i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě, každý na

Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh jsem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

0: Ležali ste tu na brehu ani dve polená, kým sme my ostatní obzerali okolie.
1: Už je dobré.
2: Ale nalodal som sa moráž hrúza.
0: Tak, teda poďme.